0: Rádio Regina Západ, okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Obec Semerovo v okrese Nové Zámky má už takmer 50-ročné partnerské kontakty s juhomoravským mestečkom Šatov. Aktívne spolupracujú a stretávajú sa futbalisti, hasiči, ale aj základné školy. Viac o tejto medzinárodnej družbe nám povedal Michal Hercek. V kronike Šatova našiel zástupca starostky Martin Rajnoha aj zmienku o prvej návšteve Severovčanov.
2: Píše se tady v kronice, že se jeli výkoupat na Vranovskou přehradu, která je tady kousíček. Tou hlavní osobou pro Šatov byl pan Josef Kučera, který byl tajemníkem vlastně MNV a předsedou té Tatran Šatov, fotbalového klubu. A vlastně ten to podepisoval s panem Štefanem Rosenbergem, který byl vlastně také za té družstevník a také za MNV Semerovo. Dá se říct, že od roku 1977 jsme přátelé mezi sebou a udržujeme to dodnes.
3: Současný zástupca starostu Semerova Marek Šemelák prvýkrát navštívil Šatov ešte ako dieťa.
4: Funkcionári futbalových klubov boli ubytovaní vlastne v rodinách tých druhých funkcionárov. Tým, že môj otec pracoval tiež pre futbalový klub, tak nám bol vlastne pridelený tajomník futbalového klubu pán Tobolka aj s manželkou a taký vzťah si za ten jeden deň, dva dni, čo sa u nás cez víkend strávili, vybudovali, že nás potom pozvali ako rodinu zase k ním do Šatova na takú týždennú dovolenku vtedy vlastne v rámci Československa a pán Tobolka bol aj veliteľom posádky pohraničníkov a vlastne povodil nás tam po hranici, strážnik psov nám predvádzal, ryby sme boli chytať, takže nebolo to len sporadické, ale fakt si ľudia vybudovávali takéto vzťahy.
3: Po určitom útlme sa spolupráca medzi Semerovom a Šatovom znovu zintenzívnila. Hovorí opäť Marek Šemelák.
4: Šatov otváral nové futbalové ihrisko, vtedy nás tam pozvali. Takisto my, keď sme mali povodeň, keď sa nám ihrisko vlastne zaplavilo a znovu sme ho rekultivovali, tak zase oni prišli, aby nám pomohli a otvorili zase slávnostne. Takže už od toho roku 2000 hore sa to začalo zasa nejak obnovovať.
3: Semerovčania navštívili Šatov aj nedávno v máji, keď tam otvárali zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu. Na Morave bola aj riaditeľka základnej školy v Semerove, Petronela Šemeláková.
5: Porozprávali nám celé, ako prerobili tú hasičskú zbrojnicu, čím si všetky museli prejsť. Bolo to pre mňa úplne úžasné vidieť zanietenie týchto ľudí, ako im na tom záležalo. Takže pre mňa veľmi krásne, pekné domčeky, malebné, vykosené, krásna dedinka, srdcu milá.
3: Spolupráca medzi obcami sa odohráva na viacerých úrovniach. Približuje starostka Šatova Lenka Stupková.
6: Na obou dvou stranách sú aktívni hasičské zbory. Určitě fotbalisti, ty táhnou to dění v rámci toho sportu taky hodně vysoko. My máme folklorní soubor, který se jmenuje Šatovská chasa. Semerova má taky výborný folklorní soubor. Kdykoliv tam přijeme na obecní akce, tak mají svoji kapelu. Pan místostarosta Semerova, pan Šemelák, hraje výborně na harmoniku. U nás máme víno a pár včelařů, ale zase na druhé straně na Semerovsku to včelařství má prim a vždycky, když přijdou, tak nám medíček přivezou a ten je výborný.
1: Obnovený kláštor, vinné pivnice a najmä dlhoročné partnerské a hlavne priateľské kontakty. To všetko láka obyvateľov Semerova do juhomoravského Šatova. No a k téme sa vrátime určite aj po pesničke.

nad záhradu, pod záhradu drobný list padá. Má milá ospíra, mati sa jí pýta, z celý kraj číra. Nescem, nescem, nescem, nescem, není vúľa má. Kraj čír delá pich, pich, smíchem pukla bych, bych, není vúľa má. Nad záhradu.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale, terajale. Loša Ramanu javljan tešunel o Romano Lav. Kešmarko steji mar dešuduj to neker do festival zvažo sikavi bnaskero arčonji pen. Palka dajla adaj veseskero Romano Lav. Šukar šunji bentumenge mangel o Romango rolje.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O Slovátiko hydrometeorologicko inštitúto spenel hoj avel jekto kotor zorále extrémna nila je skreta tipená. Nek buter andro telunot he západno Slovátiko. Zorálo tatipen avel palo intenzívna burky tebáro brišint. Savo sas andro palo negi.

jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jedno.

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj.